0: run, run, running.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Countdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Vezmu si černou masku.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další Mixdown, a to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

koloráce, jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Mixdown je pro dnešek v cílové rovince a už teď se můžete těšit na ten další. A kdy bude, to zjistíte na webu radiokolor.cz v programovém týdenním schématu. A taky na tomto webu najdete starší díly k poslechu v sekci podcast. Kolorový den vám z opavského studia přeje Aleš Konopka. Čůsek!

bylo 7 hodin. Color Music Radio. I'm gonna like me. Ready for you.

Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8:05. Ano, přátelé? Je to tak. Teď už 6 minut. Ne, 5 minut. A dnes máme 4. srpna. Svátek nám slaví Dominika Dominika. Máme úterý a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno. Jen ojediněle by mohlo být polojasno nebo polojasno s dešťovýma přeháňkama, ale to spíš výjimečně nebo ojediněle, jak jsem říkal. Na teploty se mrknem taktéž. Ty ranní by v tuhle chvíli měly být mezi 19 až 23 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 33 až 37 stupňů, k večeru se ochladí na 24 až 27 a přes noc potom teploty kolem 21 až 25 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky a to ve dvou hudebních setech. Ten první bude věnovaný rapu a hiphopu a bude většinou starý. Říkám většinou, protože tady mám pro vás aktuální novinku, kterou jste ještě nemohli slyšet. Ano, přátelé, a já vám to povím za chvíli, abych neprozrazoval něco, co je opravdu aktuální, takže to ani ta druhá část nemůže přebít, protože v té druhé části si dáme samozřejmě novinky ze světa houseové muziky z posledního týdne, už aktuálně vydaný, a bude to tedy druhá část dnešní hudební Frikolory. Před 9:00 a 10:00 tak na řadu přijde rubrika Frikolora Infos. Takový je plán, taková je ranní rutina tady u nás na Koloru. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: Yo, I'm cool, yo.
1: Oh, shit. Oh.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra ukazuje 52 minut po 8 hodině. No já jsem vám slíbil něco, co ještě jste slyšet nemohli a to se uskuteční právě teď. Včera mi volal Brančíkováč a říkal, Freaky, vyšel nám letní hit, do těchto těch veder je úplně ideální, myslím si, že zítra by to mělo být venku. My v exkluzivní předpremiéře, ano přátelé, tak si dáme tuhle věc láskou, nebo spíš Láska Krém H2O, produkce Detonate, na tracku taky Tono S, nebo Vec, no a taky Škrupo, Krim, to všechno, tedy v dnešní předpremiéře tady u nás na Koloru. A tedy Vec a jeho nová pecka společně s Partou.

Až Color Music Radio, lehký technický problémy, ale to bysme měli vyřešit během té pauzy na reklamu, takže podkres bude krapet jiný. Pojďme se podívat na dnešní den, a to tedy v rychlosti, tak, aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se zbudili. Dneska je úterý 4. srpna, svátek nám slaví Dominika. Dominika, a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, jen o jediněle by mohlo být polojasno a teploty, ty budou ještě víc než včera. Po ránu by se měly pohybovat kolem 18 až 22 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 33 až 37 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 23 až 28 a přes noc teploty kolem 20 až 22 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Tak dneska to je bez džinglu. Pět jasných důkazů, že vám muž tedy opravdu, tedy že vás muž opravdu miluje a počítá s vámi. Potvrzení, že k vám muž chová skutečně hluboké city, přicházejí postupně s tím, jak se vztahy vyvíjí. Některé důkazy poznáte už na samém začátku, k dalším je potřeba se společně propracovat. Jakmile jsou přítomné všechny, můžete se spolehnout, že jste s mužem, který vás hluboce miluje a chce s vámi sdílet život, ať se děje cokoliv. Důkazy opravdového zájmu a lásky se ve vztahu objevují postupně. Ten první můžete zažít už na úvodním rande. Jak se vztah prohlubuje a partneři se poznávají, tak důkazy jejich lásky se prohlubují. Na některých je musíte dozrát čas. Už nejde jen o zamilovanost, ale o trvalý hluboký cit a emoční bezpečí. U žen je běžné, že pod vlivem nepříjemné události, která se stala třeba včera, myslí na nejhorší, že už je muž nemiluje nebo že se děje něco zlého. Přitom může jít jen o nastřádané negativní pocity, které se muže a vztahu ani netýkají. Proto je dobré na situaci se podívat v širších souvislostech. No a pět jasných důkazů, že vás muž opravdu miluje. Za prvé, snaží se vám dělat radost. Za druhé, dotýká se vás. Za třetí, jestli je citlivý k vašim emocím. Za čtvrté, mluví s vámi o budoucnosti. A za pátý, svěřuje se vám s problémy. A my pokračujeme dál. Další informaci. Němci ukázali peníze budoucnosti. Bankovka připomíná platební kartu. Bankovky by jednou mohly vypadat úplně jinak než dnes. Německá státní tiskárna cenin představila koncept Stella, který se svými rozměry blíží platební kartě. Další návrh jde ještě dál a počítá s čipem ukrytým přímo v bankovce. Než se ale podobné peníze skutečně objeví v peněženkách, tak si Němci i další národy v Evropě nejspíš ještě nějakou dobu počkají. Německá státní tiskárna cenin na konceptu Stella ukazuje, kam by se mohla výroba hotovosti v dalších desetiletích posunout. Kromě Německa patří mezi největší zastánce hotovosti i Rakousko. Podle studie tamní centrální banky z roku 2025 se hotovosti nechce vzdát 94% obyvatel. No a poslední informace, dopadneme jako dinosauři. Henry G. věští lidstvu brzký zánik nebo vesmírnou spásu. Ano, přátelé, jak dlouho bude člověk ještě obývat Zemi? Britský vědec Henry G. hledá odpověď v evoluční biologické genetice i paleontologii a dochází k provokativnímu závěru. Přežití našeho druhu možná závisí na tom, zda dokáže opustit svou rodnou planetu. Jedním z témat, které lidi nepřestávají fascinovat, jsou zánik a zkáza. A to, ať už jde o živočišné druhy, panovnické říše či člověka samotného. Oblíbené jsou například vize toho, co by se dělo, bude dít s životem na Zemi, kdyby z ní zmizeli lidé. Tedy jak rychle by se divočina podmaňovala naše opuštěná města a dálnice. I tím se částečně zabývá publikace Úpadek a pád lidské říše. Proč je náš druh na pokroji vyhnutí?
kterou tedy v překladu Pavla Pecháčka letos vydalo nakladatelství Linge. Ano, přátelé, jejím autorem je Henry G. a britský paleontolog, evoluční biolog, hlavní editor vědeckého časopisu Nature a také fanoušek díla J.R.R. Tolkiena. Předloni mu česky vyšla kniha Stručná historie života na Zemi 4,6 miliardy let ve 12 kapitolách a ještě dříve Svět dinosaurů. No a možná dinosaury zahubila alergie a nebo taky nuda. Tématem dinosaurů ostatně G svůj výklad začíná i v textu o úpadku lidské říše. Právě oni podle něj ze všech živočichů, které se kdy vyvinuli, nejvíce upoutali lidskou představivost. Z velké míry i proto, jak rychle vyhynuli. Dnes se obecně předpokládá, že důvodem byl dopad asteroidu. Nicméně existovalo i mnoho nápaditějších či bláznivějších vysvětlení, které autor humorně shrnuje. Tak to byly informace o tom, co jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel. No a to bude znít teď vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky firma Maskoty, která tedy pro vás připraví do následujících dnů a týdnů a měsíců novej slogan, který bychom měli používat. No a vy se dozvíte, jak třeba některé technologie právě od téhle firmy fungují. Taky pro vás máme parťáka, který je s náma od začátku, a to je firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Ano, přátelé, to byly tedy informace pro dnešek takhle odžinglovaný v rámci Frikolora Infos a parťáků. Teď si dáme rychlej reklamní blok, já to tady zkusím opět nastartovat tak, aby všechno běželo podle plánu. Odstartovali bychom to věcí, která, jak jsem zmiňoval, je aktuální novinka před premiéře, no a to od DJ VC, ale taky MCho VC. Tak teď držte palce, já to tady jdu všechno zprovoznit, dáme si krátkou reklamu a za chvíli se opět slyšíme. Dobrý ráno vám všem!

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Láska Krém H2O, produkce Detonate. Tato věc by měla, jestli se nepletu, víc zítra. My ale v exkluzivní předpremiéře pouštíme už dneska to na Color Music Radio. Tady máte, měl by to být letní hit přesně pro tyhle ty vedra, než začne houseový speciál. Takže aktuální předpremiéra věci Láska Krém H2O, Véc a jeho parta. Dobrý ráno!

Pořad Freeklora je tady houseový speciál, úterní záležitost, teď je 35 minut po 9. hodině. No a je tady další novinka, Reed Rothschild a jeho Listen to the Funk.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor. Časomíra tady ve studiu ukázala 53 minut po 9. hodině. Dneska je úterý a podle internetu je 4. srpna. Svátek nám slaví Dominika. Dominika, stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a čeká nás hits paráda, jak vyčítáno, přátelé. Další krásnej slunečnej a až nadstandardně horký den. Teploty po ránu by se měly v tuhle chvíli pohybovat mezi 18 až 22 stupni. To už je možná taky minulost, protože tady je vedro. 33 až 37 v maximech. K večeru se ochladí na 26 až 30 a přes noc potom 20 až 22 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Jako první je tady informace o tom, je 5 jasných důkazů, že vás muž opravdu miluje a počítá s vámi. Potvrzení, že k vám muž chová skutečně hluboké city, přicházejí postupně s tím, jak je vztah tedy ve vývoji. Některé důkazy poznáte už na samém začátku, k dalším je potřeba se společně propracovat. Jakmile jsou přítomné všechny, můžete se spolehnout, že jste s mužem, který vás hluboce miluje a chce s vámi sdílet život. Ať se děje cokoliv. Důkazy opravdového zájmu a lásky se ve vztahu objevují postupně. Ten první můžete zažít už na úvodním rande. Jak se vztah prohlubuje a partneři se poznávají, tak důkazy jejich lásky se prohlubují. Na některé musíte dozrát. Už nejde jen o zamilovanost, ale o trvalý hluboký cit a emoční bezpečí. No a 5 jasných důkazů, že vás muž opravdu miluje. Za prvé, snaží se vám dělat radost. Za druhé, dotýká se vás, za třetí je citlivý k vašim emocím, za čtvrté mluví s vámi o budoucnosti, za páté svěřuje se vám se svými problémy. Tak to je 5 tedy jasných znaků. A my pokračujeme dál. Tentokrát se podíváme. Němci ukázali peníze budoucnosti. Bankovka má připomínat platební kartu. Bankovky by jednou mohly vypadat úplně jinak než dnes. Německá státní tiskárna cenin představila koncept Stella, který se svými rozměry blíží platební kartě. Další návrh jde ještě dál a počítá s čipem ukrytým přímo v bankovce. Než se ale podobné peníze skutečně objeví v peněženkách, tak si Němci i další národy v Evropě nejspíš ještě nějakou dobu počkají. Německá státní tiskárna cenin na konceptu Stella ukazuje, kam by se mohla výroba v hotovosti v dalších desetiletích posunout. Kromě Německa patří mezi největší zastánce hotovosti i Rakousko. Podle studie tamní centrální banky z roku 2025 se hotovosti nechce vzdát 94% obyvatel. A poslední informace dnešního rána, ta se týká konce světa. Potažmo lidí, dopadneme jako dinosauři. Henry G. věští... Henry G. věští lidstvu brzký zánik a nebo vesmírnou spásu. Jak dlouho bude člověk ještě obývat Zemi? Britský vědec Henry G. hledá odpověď v evoluční biologii, genetice i paleontologii a dochází k provokativnímu závěru. Přežití našeho druhu možná závisí na tom, zda dokáže opustit svou rodnou planetu. Jedním z témat, které lidi nepřestávají fascinovat, jsou zánik a zkáza, a to ať už jde o živočišné druhy, tedy panovnické říše, či člověka samotného. Oblíbené jsou například vize toho, že by, co by se dělo, tedy bude dít životem na Zemi, kdyby z ní zmizeli lidé, tedy jak rychle by se divočina tedy rozprostřela a podmaňovala si naše opuštěná města a dálnice. I tím se částečně zabývá publikace Úpadek a pád lidské říše. Proč je náš druh na pokraji vyhnutí, kterou v překladu Pavla Pecháčka letos vydalo nakladatelství Linge? Ano, přátelé. No a možná dinosaury zahoubila alergie, a nebo taky nuda a vymřeme kvůli malé plodnosti, válce či světobulu. Problém je podle autora i klesající míra plodnosti v mnoha částech světa, která možná odráží nějaké vnitřní přijetí hrozeb, které dnešní svět přináší. Může jít o vědomé rozhodnutí odložit rodičovství, diktované ekonomické okolnosti či kariérní ambice. z hůru na jinou planetu a rychle, pokud se naučíme efektivně využívat sluneční světlo, takže například dosáhneme jakési zrychlené fotosyntézy a hlavně se přestěhujeme do vesmíru, máme jako lidstvo potenciál vzkvétat a prosperovat snad i mnoho milionů let, přičemž se pak mnohým lidem bude život mimo naší planetu snad zamlouvat i víc než prý ten současný. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní následovně, tedy že parťákem pořadu Frikolora jsou Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ti, kteří to umí pořádně zabalit, a já vám o tom řeknu mnohem víc v následujících týdnech, takže to jsou parťáci, vy se můžete těšit na soutěže, teď se ale s váma pro tuhle chvíli rozloučím. A to telefonátem, ano přátelé, telefonátem, který proběhne mezi mnou a Martinem Svátkem, tak, aby jsme si předali vysílání tak, jak jste zvyklí. My se dozvíme, co bude první písnička dnešního Holiday Edition, a já tedy vypnu Frikoloru tak, jak je v 10 hodin, což časomíra ukazuje právě teď dobrým zvykem. A Martinovi přeju už dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Dneska se mi ta předpremiéra moc povedla, viď? Ano, tak to se může stát jenom ve Frikoloře. Tak to byla předpremiéra a taková tajná. Možná, že si zítra dáme ještě premiéru, tak aby to proběhlo všechno podle plánu. Ty nám řekni, čím odstartuješ dnešní Holiday Edition?
1: Ale dneska Holiday Back in the Days a já odstartuju Michaelem jednou starou známou věcí.
0: Teď se Michael řeší v rámci těch, tedy tý letní, jestli se nepletu, kde tedy bude velký koncert. Ty jsi byl někdy na koncertě?
1: Hele, nebyl, nebyl.
0: Ok, uniklo ti to?
1: No, my jsme na to vůbec jako neměli, to za prvý, a za druhý. Oni se tam nějak dostali, ségra a myslím, že brácha, ale jenom tak jako spouzdálí to sledovali, ale já jsem tam nebyl.
0: OK, no tak jo, takže Michael za chvíli tady v Holiday Edition, dneska Back in the Days, je úterý. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, už teď se těším opět zítra po 8 hodině naslyšenou v rámci pořadu Frikolora. Mějte krásný den, díky za pozornost a čau.

Tax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool & The Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Posloucháte Holiday Edition.
1: Martin Svátek a Holiday Edition vám přináší Back in the Days. Back in the Days. Back in the Days. Back in the Days.

jaké tenhle remix si hezky tiká, hezky si tepe. Off the Wall, samozřejmě album. To je na úvod Holiday Back in the Days, tohoto speciálu v rámci Holiday Edition. Skvělej parádní remix Don't Stop Till You Get Enough. V podobném vibeu, ale podobném vibeu, ale ještě trošku, nebo ještě víc starší záležitost. Dneska trošičku jiný začátek, co se týče Holiday Back in the Days. Stevie, můj milý, se krásně poslouchá.

teď se samozřejmě nabízí, že teď se přesuneme do té současnější doby. A když už jsem mluvil i o tom filmu, no tak Kanye a taky Jamie, velký úspěch. Gold digger.

Co tak, první deska na značce Aftermath, to je Fifťák. Jasně, Get Rich or Die Trying, jinak několikátý single z tohoto alba, asi čtvrtý nebo třetí. Čtvrtý bych šacoval. If I Can't. No teď stejný tedy beatmaker, to je Dr. Dre. Ten udělal i pro Eve tuhle věc. Taky hodně úspěšná záležitost.

Jinak je to docela dobrá deska, bych řekl. The Saga Continues. No teď je trošičku zvolnění, takový klídek. Mary J. Share My World, co myslím, jmenuje deska.

No tak rozhodně osobitá deska z roku 95, E1999, Eternal, Bone Thugs and Harmony. Veliký úspěch, první místo v Americe, Crossroads.

kterou, jestli se nepletu, tak celou produkoval Pharrell, potažmo tedy Neptunes. No tak jasně, tak Nori, tato věc Nothing. Tady něco podobného ještě, Benzino, Rock the Party, potom ještě Rajane, Turn It Up. No a pak už pozvánkovej break a potom už druhá vysílací hodina Holiday, Back in the Days.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio. Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Tenhle beat jinak originál samozřejmě je pomalej, nebo pomalejší, takový smooth. No a teď už funky groove. Tak tohle je Beverly Knight. Like

totiž třeba Moni Love. Chtěl jsem na úvod zahrát The Spinners, pak nakonec k tomu nedošlo, ale prolítli mi hlavou. No tak tady jsou pěkně vysemplovaný. It's a shame, my sister. Už je taky taková lehká pozvánka i na zejtřek, Holiday Pops.

0: day back in the days. Beats International, tak jasná věc. A teď už třeba Arrested Development, jejich, přesně tak, Tennessee, jejich velký debut. No samozřejmě ve 12-palcovém mixu, klubovým, tak tady jsou Arrested Development.
1: Here we go.
0: Here we go.

tak celá deska se jmenuje 3 Years, 5 Months, Evan, and 7 Days in the Life of. Dlouhej to název, ale skvělá deska. První velký úspěch Arrested Development Tennessee. No rozhodně ne poslední, ale první a poslední úspěch pro následujícího boje. To už je závěr Holiday Edition a Here Comes the Hot Stepper. Jasně. I Need Komozy.

Taká věc, už jsem to dlouho neslyšel, i když vím, že Friky to nějakou dobu taky hrával, docela často. No, já jeho první set už bohužel nestíhám, protože většinou jsem venku, to je ale jiná věc. Teď už se s váma rozloučím, dejte se krásně, za chvilku Lukáš Kolíbal po 12. hodině. No a my se můžeme slyšet samozřejmě zítra, pokud budete chtít Holiday Pops, takže samá popina zítra. To určitě bude popina.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

0: I'm sure I don't hear what you say.
1: I'm wasting your time.

Krasový zvěr. Červenec se překulil do srpence a je to první srpnové polední jmení. Od mikrofonu má se rychle zřejmě poslední červencové jmení bylo kompletně brazilské v rámci Brazil Festu v Brně a tak jsme i dnes navázali na brazilský vibes, ale už v trošku elektroničtějším podání. Ale vzhledem k těm teplotám, který nás čekají tenhle ten týden, tak i dnes to bude relativně tropikáno, ale uvidíme, nebudeme to nějak škatulkovat, prostě plujeme následující hodinou společně. Od mikrofonu zdraví ještě jednou Lukáš Kolíbal, tohle je polední menu, zdravím parťáky pořadu Rovito, Ice Cream, MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya a i dnes budeme soutěžit. Každopádně díky za všechno, co máme. Be thankful what you got. Massive Attack z prvního alba.

0: Tak, po úvodních Massive Attack jsme si dali Morčíbu a song jménem Part of the Process. Je to všechno součástí vývoje, součástí procesu a jak jsem tam slyšel ten bluesový feeling, tak mě napadlo, že bych vám mohl zahrát taky. Willieho Nelsona. Speciálně pro Martina Svátka, ale nejenom pro něho, pro všechny, kdo mají rádi tohohle legendárního zpěváka, kytaristu, který letos vydal na jaře nový album jménem Dream Chaser. Ten, kdo pro nás sleduje, kdo jde za svými sny, a tak pouštím pro vás, pro všechny, kdo byste rádi zrealizovali svůj sen v novém týdnu, ať vám to jde dobře od ruky.
1: And I caught me by surprise.

Willy Nelson z jeho nového alba. Posloucháte Polední meny na Color Music Radio, opravdu nepřeladili jste stanici. Mimochodem, my tady na Coloru máme country pořad o víkendu vždycky s Martinem Svátkem. A co tak si všímám, tak hodně hraje zpěváka, který se jmenuje Luke Combs. A my si nedáme Luke, ale dáme si song o něm. Ale rapper, který se říká Nasan, a společně s ním That Mexican OT. Tak co nám řekne o Lukeovi?

rapera, který se říká Nasan, N-A-S-A-D-A-A-N. A teď jsem u něho objevil právě tuto věc jménem 360, která mě hodně dostala a jeho flow a delivery a tím textem. Ten Luke Combs spíš vnímám jako vtípek, nicméně když už jsme teda dali špetku country, tak tady je projekt jménem Gangsta Grass, který propojuje country a rap, a v tomhle songu hostujou Smith & Wesson. A vy posloucháte Color Music Radio a polední menu. Jde tradičně doporučuju volume doprava. A za chvilku soutěž.

Čukání na nebeskou bránu, song od Boba Dylana, který se objevil v soundtracku, westernovém soundtracku Pat Garrett and Billy the Kid v roce 1973, tady v podání jamajského zpěváka, který se říká Luciano. A na to musím navázat jedním jamajským zpěvákem, který žil už 2 týdny, není mezi námi. Těsně před svými 50. odešel Fantan Mouja. A tak nadcházející úterý od 21. hodiny by jsem rád věnoval náš reggae speciál právě jemu. Tady jeho velký hit jménem Rasta God Soul. Reggae God Soul. Rest in peace, Fantan Mouja. Slíbe nás soutěž už za malý moment, budeme soutěžit tu moc pěknou knížku o tom, aby jsme si užívali každý den.

A věc jmenem Satisfy My Soul a sliboval jsem soutěž v průběhu dnešního poledního menu. Dnes soutěžíme o knížku Zvídavá bdělost, kterou napsal Sejaya Utenaya, buddhistický mistr, který učí něco, čemu se na západě populárně říká mindfulness. Nicméně je to o bdělosti, je to o být vědomý všeho a být pozorný k tomu, co se děje aktuálně v nás i kolem nás. A v té knižce Zvídavá bdělost najdete 31 skvělých, jednoduchých, velmi zrozumitelných meditací. Můžete si udělat takový 31 denní quest a schválně uvidíte, co to s vámi provede, protože to nemůže udělat nic špatného, naopak si budeme mnohem víc vnímavější k tomu. A tak vřele doporučuji, knižka Zvídavá bdělost vyšla u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje, stačí mi napsat odpověď na jednoduchou otázku, odkud pochází autor této knihy. Pište na lukas@radiocolor.cz a tady malinký ukázka z té první meditace. První den, uvolňování. Uvolňujte se a buďte bdělí. Mnoho meditujících si myslí, že být bdělý znamená zaměřovat se s velkou vervou na nějaký objekt. A tento přístup však ve skutečnosti vede k napětí, protože je výsledkem velkého úsilí vytvořit si pozitivní nebo šťastný stav mysli, což je vlastně projevem neprospěšného chtění. Při soustavném uvědomování si toho, co se odehrává, dbejte spíše na rovnováhu mezi stavem uvolnění a stavem zájmu. Je snazší být bdělý, když jste uvolněný, a z uvědomování se potom stává radostná, příjemná a zajímavá zkušenost. Tak kdo byste to chtěli rozvíjet, tak vřele doporučuji knížku jménem Zvídavá bdělost, která vyšla u nakladatelství Dharmagaya. Ještě jednou opakuju, odkud pochází autor této knihy, a pište na lukas@radiocolor.cz a knihu si můžete pořídit na dharmagaya.cz. A když jsme si zahráli Boba Marleyho, tak možná nevíte, ale soul a reggae mají hluboká spojení a spousty reggae muzikantů ze soulu vlastně vycházelo a jedním z vzorů Boba Marleyho byl právě Curtis Mayfield, který už si dáváme a dáme si pěkně od začátku. Tato věc se jmenuje We Got To Have Peace, viděl to Curtis už tehda a je to stále aktuální. Pojďme na Color Music Radio. A za chvilku třeba taky Freddie Gibbs s Madlibem, kteří si od karty se půjčili nějaký samply. A Freddie Gibbs bude jednou z hvězd letošního znovu obnoveného hip-hop kempu. Stay tuned.

Polední menu v éteru právě teď. A k tomu ochutnejte Raw with the Ice Dream. Ravito. Pass the blunt.

Gibbs vystoupí v Čechách. A my si hrajeme od něho nejenom věc s Madlibem, ale taky s jednou, kterou produkoval The Alchemist, který tam bude taky. A společně taky Conway the Machine, Digital Planets, Onyx, Master Ace s Marco Polem, Sarok, Loop Troop Rockers, Pink Shifu, Ill Bill Snow Goons, James Cole Idea, Prago Union, Live Band, Rest, Moja Reč, Pio Squad, Ved Zverina, Tono S, Škrupo, Michailov, Tafrop, Kafo Stone, Sosane a Hafo Hafo další, hiphop.cz. V den, kdy vysílám polední menu, tak je to pouhých 18 dnů do znovu zrození hip-hop campu, který proběhne 21. a 22. srpna v areálu Kosmo v Plasech u Plzně. A my si dáváme Freddyho Gibbse s The Alchemistem a ještě navíc je tam Anderson Paak, který mimochodem před lety právě na hip-hop campu taky vystoupil. Protože Afro, který dělá program na camp, často předběhl trendy o XX let. Tak big ups pro Afra a celou crew. To bylo polední menu za podpory Rowito Ice Cream, nakladatelství Darma Gaia a taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, ať už počítač, laptop nebo iPhone, oni jsou schopní vám dát dokupy i rozbitý věci. Od mikrofonu se loučí s vámi Lukáš Kolíbal, zvu vás k poslechu úterního reggae speciálu od 21. hodiny. A taky bude čerstvý album týdne ve středu od 20. hodiny. No a to posloucháte v pondělí. A se podívejte na program.

A já vám dám ještě jeden bonus, který produkoval The Alchemist. A to sice první ochutnávka z chystaného nového alba Eriky Badu s single jménem Next to You. Na závěr dnešního poledního menu. Přeju vám krásné odpoledne v tom tropikánu. A nezapomeňte pít co nejvíc vody. Každých 10 minut si trochu zipnout, loknout. A voda je nejvíc čistá. To není jenom tekutina na osvěžení, ale totální medicína. Tak na zdraví.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od styži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Každý útory a čtvrtek, every Tuesday and Thursday, od 4 do 6 na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
5: Color Music Radio.
6: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
7: You know something?
6: Color Music Radio.
7: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
8: New Music Tuesdays.

0: You are listening to Color Music Radio. Do not touch that dial.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Toto? A feeling we're not in Kansas anymore.
9: Color Music Radio.
10: Welcome friends and family. It's go time. It's the

0: Hey! Is this not why you are here?
1: New Music Tuesday.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je PIL, nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, se jmenuje skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladbu Midnight City tady v New Wave.

muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravdým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu od 8. Teď už příjemný pse dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Bouřek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radia, krátce po 21. hodině. Pokud posloucháte v úterní premiéře 14. července 2026, vám srdečně přeji Lukáš Kolíbal a právě teď startuje pořad Jam Music Reggae Session. Přeju vám příjemný poslech, na úvod to byl Horace Andis, alba Make It Bun a teď první z několika jamajských oslavenců tohoto týdne, Legendary Desmond Dekker.

0: ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Tak, na úvod dnešního Jam Music Reggae Session hned dvakrát legendární jamajský zpěvák Desmond Adolphus Dacres, a.k.a. Desmond Dacre, který se narodil 16. července 1941 v jamajském Kingstonu. To znamená, spočítejte si sami, kolik by mu aktuálně bylo, kdyby tady byl, žil, nebyl a ani nedorazil, vlastně zemřel po cestě na český koncert, který měl proběhnout na Respekt festivalu nějakých, co to bylo 15 let zpátky, nebo něco takového, možná už to bylo 20. Každopádně toto byla vzpomínka, aspoň takováhle short vzpomínka na Desmonda Dacra, dva jeho velký hity You Can Get It If You Really Want a potom taky 007 Shantytown s odkazem na Jamesa Bonda a hlavně Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, který žil na Jamajce a podle něho se na Jamajce jmenuje spousty míst, včetně malého letiště nebo třeba pláže nebo tak. Mimochodem 007 Shantytown taky německý pow-pow movement udělali jako rhythm o mnoho let později, na kterým vyšlo třeba od Luciana velký hit Love and Devotion, Turbulence, na to nahrál Ethiopia Awakes, Gentleman, pecku jménem Rumors, Sizzla, Can't Keep Us Down a mnohý další. Našel jsem CDčko, nicméně je tam jiný CDčko s jiným rhythmem, takže vám nemůžu zahrát, ale mám i tady takovýhle archívy. Tak k produkci Pow-Pow Movement se možná později ještě dneska dostaneme. Teď po mnoha letech vystoupili v Čechách v Hořicích pod Krkonoší v červnu a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadalo hodně rozjetě. A taky se chystá na konec srpna nová deska Gentlemana, z kterého už jsou venku nějaký singly. Dost pravděpodobně se k tomu dnes dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Budu vás provázet minimálně do 23. hodiny, snad nám to spojení dovolí. A na úvod jsem si říkal, že bych rád vyjmenoval několik těch oslavenců tohoto týdne, který sice už nejsou mezi námi, to znamená, nemůžeme je oslavovat ze života, ale můžeme vzpomenout jejich nadčasovou a z mého pohledu nesmrtelnou muziku. Desmond Dacre určitě je jeden z důležitých kmotrů ska music a ten další oslavenec je neméně důležitý a tentokrát je hlavně pro reggae music. A narodil se 15. července 1951 a taky v Kingstonu a jmenoval se Gregory Isaacs.

Gregory Isaacs, a.k.a. Mr. Lonely, a.k.a. Root Boy. Ty další přezdívky radši nebudu ani do eteru říkat. Každopádně taky oslavenec tohoto týdne, který žil už dávno není mezi námi. Narodil se 15. července 1941 a odešel v roce 2010 v pouhých 59 letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů, převážně o lásce, ať už o zbližování se nebo rozchodech, a zároveň o hrdosti, historii a kořenech černého lidu. Gregory Isaacs byl aktivní už od přelomu 60. až 70. let až do posledního dechu. Dělal muziku do posledního roku svého života, koncertoval a zanechal za sebou opravdu nádhernou diskografii. Nicméně jeden velký hit, který si myslím, že všichni znáte, možná ho budete znát v podání, to byl Simply Red nebo UB40, myslím, že Simply Red, ale my se to máme v originále právě od Gregoryho, ještě do třetice, Vzpomínka na mistra Isaacse, právě teď na Color Music Radio, jamajský speciál. A tohle to je pro všechny lovers. Noční sestřičce, kterou Gregory tímto songem scháněl.

Yes, Buju Banton, vlastně jménem Mike Myrie. To je taky oslavené z tohoto týdne. Narodil se stejný den jako Gregory Isaacs 15. července. Samozřejmě mnohem později, 53 mu je. Gregory mu by zítra bylo 75, Desmondovi Dekrovi 85. No, takže konečně žijící artist, který navíc už za pár dnů vydává nový album.

0: No a když už hrajeme Wifel Rhythm, jak už jsem říkal, se velkou senzaci, která se objevila koncem minulého roku, na kterou začali najednou nahrávat svoji verzi úplně všichni v rámci světa reggae a dancehallu. Všude po celém světě vznikla z toho vlastně internetový challenge, a do kterého se zapojili největší hvězdy reggae a dancehallu. A Pini Wally Sound inspirovali to, aby ten challenge se přenesl i k nám do československých vod, a vzniklo tak několik zajímavých verzí, a já vám tři z nich můžu pustit. Ještě teda předtím, to byl samozřejmě Buju Banton, album Too Bad, dvě ukázky z desky, která vyjde už tento pátek 17. července, a pokud posloucháte v nedělní repríze, tak už je to určitě v dispozici na online streamovacích platformách, tak doporučuju. A teďka na Wifel Rhythmu, tohle to byl MC Riha, a já mám pro vás ještě doktora Kariho a taky Sista Carmen, tak check it out, tady je, uvidíme, co se pustí. Doktor Kari, song, který nahrál a text napsal Kuba Dredd, kterýmu posíláme velký big up. Posloucháte Color Music Radio a tahle tu věc jsme na Coloru ještě nehráli, takže premiérově Wifel Rhythm s doktorem Kari.
1: This is Dr. Kari de Ponti Michael Fontan. One to the wire for reading.

Oh gosh, Big Up Sista Carmen za tady tuto verzi na Wifel Rhythmu. Za mě největší zářez z československých vod. Sista Carmen je samozřejmě z jižního Španělska, ale tady už je rezidentem typu tak 30 let, takže ji už považuji za důležitou součást tady místní scény, samozřejmě Big Ups pro celou partu United Flavor. Takže tohle to bylo Wifel Rhythm a teď jsme se dobře odrazili, aby jsme načali téma nových alb, které vyšly teďka v uplynulém týdnu a že jich pár je. Minule jsem tohle téma nechával až na poslední hodinu a možná některý z vás už spali, tak doporučuji, pokud jste nestihli ani nedělní reprízu, se připojit na herohero.co/admirálkolíba, to je speciální VIP účet posluchačů tady tohohle pořadu, který chtějí být v obraze a chtějí si ho poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Celý archív už je tam minimálně rok a půl, tak kdybyste chtěli být něco součástí, tak herohero.co/admirálkolíba. Co se týká minulých novinek a případně předminulých, anebo třeba nějaký díl rok zpátky, nebo tak to všechno tam najdete, plus tam se během léta objeví ještě další zajímavý bonusy. Takže nový alba. Mimo jiné vás čeká britský Blackout J.A., který vydal velmi zajímavý album, který se jmenuje In Acoustic, to znamená akusticky, a Blackout J.A. je známý spíše do rychlejších, dancehallovějších nebo raga nebo i dubovějších rytmů, a jak mu to sluší v akustické podobě, to si můžete ochutnat v zápětí. Mimochodem, hned v tom prvním tracku mu hostuje jamajský Luciano a za mě to je velký hit. Positive Contemplation. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Blackout J.A. Ze Zbrusu nový desky Acoustic. Já jsem vás mystifikoval, že z Velké Británie, on tam sice žije, nicméně pochází z Jamajky. A jak už toho Jamajčanu bývá, k muzice se dostal ve velmi mladém věku, začal zpívat v kostele. A potom i u sound systému Universe v Portlandu. A pak se ale přestěhoval do Velké Británie, kde žije a spolupracuje s mnoha dalšíma z tamní scény. A musím říct, že tenhle ten akustický raga model, to se mi hodně líbí. Tak v premiéře právě teď a tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session Pull Up The Tune Blackout J.A. Tato věc se jmenuje Right To Be Free. Posíláme všem lidem na celé planetě, ať už jsou jakýkoliv národnosti, barvy nebo vyznání, aby mohli být svobodní.

Right to be free. I když žijete třeba v Somálsku, v Sýrii, v Palestíně, na Ukrajině, kdekoliv, máte právo být svobodný. A nebo třeba v Číně. A pozor, to možná i premiérově, si teďka zahrajeme interpreta z Číny, který se říká Stinging Ray, a který vydal minulý týden velký album ve spolupráci s francouzskými Airy Heights. Ta deska se jmenuje The Man from Beijing. A v této skladbě s ním spolupracovali taky The Ligerians a jmenuje se Stepa. Takže Stinging Ray a neb čínský artist.

skvělý, že tam dali trochu té čínštiny. To v rytmech reggae a dubu jsem fakt slyšel úplně poprvé, velký big up za to. Deska, která vyšla u Airy Eyes, The Man from the Beijing, přidávám ještě jednu věc. Na rytmu od King Jammies. A songmanem Bird on the Wire.

0: Takže Stinging Ray, ukázka z jeho velkého alba ve spolupráci s Harry Yates. Posloucháte Color Music Radio a my jsme v sekci z brusu nových reggae dancehallových alb, který vyšly teďka v průběhu července. Člověk si říká okurková sezóna a houby s octem. Těch desek totiž vyšlo velké množství, nejenom Blackout JA nebo Stinging Ray.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
0: Žije v Holandsku dlouhý roky a hodně dlouho, jakože třeba dekádu, jsem o něm neslyšel. Tehda před více 10-15 lety měl různý relativně velký hity na evropský reggae scéně. Gentleman mi v jednom rozhovoru vyprávěl, že na kariéru Ziggy Rekáda budete potřebovat sluneční brejle, jak bude zářit. Nicméně potom se po něm slehla zem na docela dlouhou dobu, nevím z jakého důvodu. A až teďka, vlastně minulej týden, vydal nový album na značce Oneness Records. 7 songů, takže dá se tomu říkat EPčko, nicméně je to velmi zajímavý comeback. Všechny songy, kromě jednoho, naspíval sám Ziggy a na tom jednom, kterým začneme vlastně tu ochutnávku, tam hostuje jamajský Rick Jam. A jelikož Rick Jam si myslím, že není v Čechách zatím příliš známý, nicméně jeho loňský album je hodně dobrý, tak začneme právě tady tímhletím songem jménem Wheels Keep Turnin'.

K Ziggy Ricardo z jeho nového alba jménem Elevation. Zahrali jsme si dvě věci. Wheels Keep Turning, neboli, jak se říká, mlýny se pořád točí ve volném překladu, a kde hostoval Ricky Jam, a potom následoval song jménem Boom Meditation. V tomhletom pořadí to najdete na téhle nový desce, která vyšla minulý týden, a já vám ještě přidám jednu třetí. All Lovers Get Ready. Tato se jmenuje When She Loves. Ziggy Ricardo. Který se narodil v roce 81 v Rotterdamu. Muzice se věnuje už od roku 2006 a tohle to je ale jeho

No coke in my system, just a nice thing. Myslím, že to bude love song, ale je to ganja song. Ty Ziggy Ricardovi vždycky šly velmi dobře. Tohle je jeho velký comeback z nového alba. Jménem Elevation. Ziggy je zpátky po 9 letech s novou deskou. Ta předchozí vyšla v roce 2017, jmenovala se Decommission. Předtím rok zpátky ještě jedno EP, Ivan the Terrible. 2014 deska Therapeutic, 2012 Liberation. Nicméně ten největší oheň kolem něho byl zhruba 2008 a 2010. Právě to hnedka první album In Transit, na kterým najdete velký hity. Rád bych vzpomněl třeba to najdu, jo, tady Baby Need to Tell You This, nebo Gonna Leave You, právě z debutové desky In Transit z roku 2008. Teď je Ziggy Ricardo zpátky mám radost. Musím říct, že to EPčko, co jsme se teďka pouštěli, těch pár ukázek, zní velmi dobře. A posloucháte Color Music Radio v premiéře 22 hodin 27 minut. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Zároveň v tento moment probíhá velký souboj mezi Španělskem a Francií a Španělé dali před chvilkou druhý gol, takže je to zatím 2-0. Takže bychom si mohli zahrát něco španělského. Co víte na to? Mám tady pána, který se říká Señor Wilson a vydal teďka v uplynulých měsících dva velmi zajímavý singly. Ten první se jmenuje You Own It a ten druhý, ten vyšel teďka v červnu a jmenuje se What Da Bam Bam. Tak jeden a potom druhý, Señor Wilson a Big Ups pro španělský tým.

What a bam bam. Inspirováno Sister Nancy, ale je totálně španělské podání. Belen Natalie, Senior Wilson a Wheel Wheel. A dokážu si docela představit, jak to teďka vypadá ve Španělsku, kde sledují aktuální fotbalové utkání Francie, Španělsko, postup do finále. Tak zdravíme do Španělska a pro všechny, kdo fandí španělskému týmu. Tohle je Sista Carmen společně s United Flavor a ještě tam hostuje slovenský Pokémon. Srdečně zdravíme Breda from another mother. A tohle je velká pecka, kterou zastojí za to určitě pustit pěkně od začátku. Zdravíme Carmen, Pokyho, Jaye a celou bandu United Flavor.

Fiesta en España. Španělsko stále vede 2-0 nad Francií. Zbývá necelých 15 minut do konce. Hraje se o postup do finále. Tak, ale abychom to nebrali tak vážně, tak teď si dáme španělsko-francouzskou spolupráci. Produkce OBF z jejich alba Science a vedle seniora Wilsona, který už jsme si dávali předtím, ale tady v téhle spolupráci stojí rozhodně za to, hostuje francouzský Bigarangs, kterýho si pak dáme i něco soulově. No GPS Mix. Straight out of Spain, together with France, unity we say. Tak, pořád je to jenom hra Jaja a mi driver. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Driver, OVF, Big Arangs a Senior Wilson, španělsko-francouzská combination a trochu moderního Dubwise Stepas. Vysílání Color Music Radio.

se teďka přerušit veškerou spolupráci se Španělskem. Myslím, že kdyby Španělé vyhráli celý turnaj, tak to by bylo dobře z hůry. Nicméně jsem chtěl ještě zmínit, že ve Španělsku probíhá jeden z největších reggae festivalů v Evropě, samozřejmě Rototom Sunsplash. Letos bude od 17. do 22. srpna opět v Benicassim. Festival, který původně byl v Itálii, přestěhoval se do Španělska před lety. Akce, která trvá snad týden nebo pět dnů minimálně, a hned v pondělí tam vystoupí Scatalites, Alpheus, Mr. Vegas, Holy Cook, Alpha Blondie, Luciano nebo Moali. V úterý potom Major Lazer, Queen Omega, Bigarangs, Charlie Black, Black Omolo, ve středu 19. Dub Inc. A nebo Omar Perry, ve čtvrtek Shensia, Israel Vibration, Tony Matterhorn, v pátek Protože, Maccabee, Twinkle Brothers, Bushman, v sobotu Kiba, Laia Kali, Iron Steppas a mnoho, mnoho, mnoho dalších. Festival Rototom Sunsplash. A já jsem zmiňoval jméno Bigarangs, který reprezentuje francouzskou scénu. A dáme si i jeho solovou věc, single, který vyšel, myslím, teďka v červnu, možná koncem května, ale myslím, že to byl červen, a který připomíná, že Big in Japan. A teď se dozvíme, jestli myslí, že on, jako Bigarangs, je slavný v Japonsku, anebo že reggae je slavný v Japonsku, protože to je holej fakt, možná to nevíte. Sice jsme si zahráli dneska reggae zpěváka z Číny, což jsem, to je první čínský reggae zpěvák, o kterém jsem kdy slyšel. Nicméně v Japonsku je situace úplně jiná. V Japonsku milujou reggae a milujou současný dancehall. Se všem všudy, včetně tanců, tanečních kroků, opravdu toho úplně nejnovějšího, nejmodernějšího dancehallu. Jsou tam legendy, scény, jako jsou Mighty Crown třeba, který vyhráli xkrát světový Sound Clash, jakožto Sound System, a který fungovali přes 20 let, možná přes 30 dokonce, a opravdu královali, vystupovali s reggae sound systémem, jako s dancehallovou party a ze selektory, hráli prostě pro stadiony. Neuvěřitelný věci, které jsem viděl z Japonska v souvislosti s reggae a dancehallovou kulturou, takže opravdu reggae a dancehall is big in Japan, a tenhle ten song se jmenuje právě Big in Japan a Bigarangs, který se jaký říká Telly, takže tady trošku schizofrenie, Telly and Bigarangs, což znamená, že si asi dělal tu muziku i sám.

Kings, čím dál tím větší hvězda na evropský reggae scéně, zdaleka už nejenom ve Francii, a když jsme dělali jeho show v Praze, přišlo třeba 50 lidí, jsem byl docela smutný, protože Biga je opravdu hvězda ve Francii. Navíc výborný týpek, byla radost s ním spolupracovat. A ten song mě teda odkázal na Japonsko, tak si dáme trošku japonský reggae scény, co? Tohle to je A-Sound. A aktuální single jménem New Moon. Straight Outta Japan.

Hodně zajímavý japonský sound na pomezí reggae, vlastně neo-soulu. Zpěvačka, která si říká A-Sound, neboli A-Sound. Nový single jménem New Moon. V Japonsku ještě chviličku zůstaneme v zemi vycházejícího slunce, v zemi, která je jedním ze tří největších odběratelů jamajské muziky na světě. Tohle je Rude Boy Face s partou dalších japonských interpretů. A velký medley Rabadab School Cruise Session Volume 2 Japanese Style. A vy posloucháte Color Music Radio a zdravím od Karlových Varů až do

Jo, tomuhle se říká medley. Takže nejedný instrumentáce, tolik interpretů. Ať si užijete trochu japonštiny. Španělé mezi tím vyhráli. 2-0 nad Francií, postupují do finále, v kterém se střetnou buď s Argentínou nebo s Velkou Británií, to se dozvíme ve středu večer. A my se na závěr dnešního John Music Reggae Session ještě vrátíme zpátky do Čech, dáme si novej single a la Dr. Curry. A produkci Coco Jamin. Mimochodem, Česká televize natočila dokument o doktorovi Ondrovi Karim, který se bude jmenovat Corriero. A poběží v televizi někdy na podzim, ale bude exkluzivní předpremiéra někdy v srpnu před Prosklabem. Tak to je jeden z prvních party typů, který pro vás mám. Další, že kolikátýho, že to bude, jo, teďka 24. až 26. července v Cvikově proběhne MoFire Festival. Už 17. ročník akce, která propojuje reggae, hip-hop, dub i jungle. Pořádají ho King Sound Stepas, Young Selectas, dva sound systémy tam budou stát a pozvali si velmi zajímavý line-up. Z Francie dorazí Taiwan MC, ze Slovenska Lailofy, z Británie Indica Dubs a Dunman, z Rakouska Coleman, který vystupí z Dashu Fire, za domácí taky tam bude doktor Curry z Garden City, takže legendární sestava. Taky Messenger, Tiny Beats, Gambers Rappers, Dub Troopers, Assista Aminata, Raskraft, Steady Rhythm, Jaya, Skunk Pow, MC Zachy, Dasha Faya, Jakub Johánek, DJ Thematic in Dub, Young Selectas, Shamanito, Jungle Riders, Small Fire Crew, Big Up. Za tenhle program 24. až 26. července ve Cvikově, to znamená, máte to nejblíž vy, kdo posloucháte v Liberci, případně z Karlových Varů, to možná taky není ani zas tak daleko, teoreticky. Každopádně 24. až 26. července, to je první tip, který pro vás mám. Další potom 1. srpna u Olomouce v Příkazech, po 3 letech znova reunion, v rámci kterého se dala dohromady na výjimečný koncert parta Homeboy Rasta. Takže už to samo o sobě stojí za výlet k Olomouci, ale navíc k tomu ještě tam bude naše kapela Urban Bushman, která se dala dohromady po 15 letech. A k tomu Dr. Curry, Kokoman a Selecta Baudric a ještě dubová scéna s Kancho Soldier Sound Systemem. Tak, na to se hodně těším, 1. srpna. Dále tady máme 7. a 8. Vlastně 7. až 9. srpna Louňovice pod Blaníkem, společně s blaníckými rytitíři, Right News Music Garden, oblíbená rodinná reggae akce, která probíhá na tamní zámecký zahradě a vedle muziky spousty čaje a spousty pohody, dá se stanovat, parkovat, koupat zadarmo a je to moc příjemná akce, na který letos vystoupí mimo jiné, co jsem viděl, Shakatak, Dub Leaves, XT Band, Uragan Andrew and Reggae Orthodox a mnozí další. 7. až 9. srpna a stejný víkend je taky One Love Reggae Festival ve Wiesenu ve festivalovém parku, který je asi hodinu od Vídně a tam naprosto nabitej mezinárodní line-up, legenda afrického reggae Alpha Blondy, jamajský The Wailers v té současné sestavě, kterou šéfuje syn Astona Family Mana Barretta. Bude tam taky Albo Rosy, Queen Omega, Dom Pan, D Congo, Sculpture, s Kenyatta Hillem, Christopher Ellis a další. One Love Reggae Festival v Rakousku 7. a 8. srpna. By the way, Queen Omega se objeví taky na Colors of Ostrava. A ještě jsem tady pro vás měl jednu pozvánku, ale teď ji asi nenajdu, tak

z fleku, tak takže pouštím ten rytm s doktorem Karim, uvidíme, jestli se mi to tady pustí nebo ne. Takže jsem si místo zpívaný verze stáhnul jenom rytmu, uvidíme. Každopádně big up Coco Jamaine, Kari.

Bye bye. Ano, 14. července 2026 v premiéře Jam Music Reggae Session. Od mikrofonu srdečně zdraví Admira Kolíbal. Mimochodem The Wailers se potom objeví na legendárním festivalu v Trutnově. No a potom poslední srpnový víkend, samozřejmě Uprising Reggae Festival s totálně nabitým programem. Protože Hempressativa, Dub Inc., Master Ace, mnoho dalších. Uprising.sk. Kdybyste chtěli vidět naší partu Urban Bushman, tak vedle 1. srpna máte ještě možnost 15. srpna, kdy budeme na akci jménem Borovina Fest, což je někde na Českomoravské vrchovině. Takže to je zase pozvánka pro jihlavské posluchače, případně i z Brna, to nebude zase tak daleko. A koukám, že už je pár minut po 23. hodině, takže dobrý čas dát prostor Breda from Anadamada, DJ Ramel a jeho Aftermood Sound v repríze a na závěr Dr. Curry a Coco Jamina věc jménem Unstoppable.

Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.